Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: si přej.
1: I teď se skvěle osvěžíš.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na zlínské Vršovavě vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se promění psí loučka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování bostřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí loučka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blí.

0: Radio Kroměříž.
1: Na Radio Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den se

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Radio Kroměříž.
2: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jakoby ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni, i když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný, takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě. Se super muzikou na Rádiu Kroměříž. Krásný den.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí, denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SO z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy, jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
3: Take me back, yeah, back to summer paradise.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

It's not a crime when you look the way you do.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovavě vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Na rádiu Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se promění psí loučka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování bostřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí loučka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: www.radiokroměříž.cz

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jakoby ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni, i když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný, takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě. Se super muzikou na Rádiu Kroměříž. Krásný den.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovavě vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Wish that I took more photographs of us.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
5: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Lesmod a zdravím rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se promění psí loučka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování bostřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí loučka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Did it.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Rusko se podle dostupných informací připravuje na možnost odpojení od globálního internetu už letos v březnu. A to v rámci vlastního státem řízeného systému zvaného Runet. V zemi je dlouhodobě blokován více než milion webových stránek a nefunguje řada zahraničních sociálních sítí a komunikačních aplikací, včetně například WhatsAppu. Stát zároveň prosazuje používání domácího softwaru, který umožňuje rozsáhlý dohled nad online aktivitou uživatelů. Internet v Rusku se tak postupně mění z otevřené sítě v uzavřený a plně kontrolovaný prostor. S vámi je Rádio Kroměříž, no doufám, že alespoň na vlnách rádia budete mít samozřejmě ten prostor co nejširší. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Fajn Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

a přemýšlím nad svým obličem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek,

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastně

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Radio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Biodynamické LED žárovky se snaží napodobit přirozený denní rytmus světla a měnit barvu i v spektrum podle denní doby. Ráno a přes den mají podporovat bdělost a soustředění, večer naopak omezovat modrou služku světla, která narušuje tvorbu spánkového hormonu. Testy ukazují, že rozdíly mezi běžnými a biodynamickými žárovkami skutečně existují, ale přínos závisí hlavně na kvalitě provedení a způsobu používání. Nejde tedy o zázračné řešení zdraví, spíš o jakousi dražší formu světelné hygieny pro domácnosti. No, já si myslím, že je lepší zhasnout, vypnout, zalehnout, usnout. Nazdar. S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový poslech přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: is better. Switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
3: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: muži občas pláčou chybíš. Když mi chybíš. Chybíš.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.